0: Tady jste přes Vesnětek a vysávě tě rokou 1827.
1: Náš svět.
2: Zápal mozku, či co? V dědictví se uvázal jeho syn Emerich Prus.